I'm used to it by now. Just breathe.

I'm used to it by now. Just breathe.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Put it down.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Andrej Babiš je už půl roku premiérem České republiky a jeho hnutí ANO má v průzkumech podporu více než 30% voličů. Podle odborníků zůstává česká společnost rozdělená do dvou táborů, což brání výrazným změnám v preferencích voličů. Situace se významně nezměnila ani po 3/4 roku od sněmovních voleb, přičemž voliči prozatím nemají důvod měnit své politické favority. Do Česka dorazila vlna horka, kde teploty ve čtvrtek překročily tropickou hranici 30 stupňů Celsia. V následujících dnech očekávejme další nárůst teplot. Lidé by měli dbát na dostatečný příjem tekutin a chránit se před přímým sluncem. Čeští fotbalisté remizovali v druhém zápase na mistrovství světa s týmem Jihoafrické republiky 1-1. Už od 6. minuty vedli, ale tým JAR vyrovnal 10 minut před koncem z penalty. Hra byla napínavá a ukázala odhodlání obou týmů až do závěrečného hvizdu. Česko čekají velmi horké dny s teplotami až kolem 35 stupňů Celsia. Kromě vysokých teplot se přidá i vlhký vzduch, což zesílí pocit dusna. Tato kombinace může způsobit zdravotní potíže především citlivějším jedincům. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.
2: Hoď se do klidu s rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Miles Davis, legendární trumpetista a jeden z nejvlivnějších jazzových umělců, slaví své století s novým boxsetem, vydaným pod značkou Prestige Records. Kolekce Miles 56 zachycuje jeho spolupráci s Hvězdným kvintetem, která brilantně spojuje minulost a budoucnost jazzu. Tento set představuje vrchol Davisovy tvorby z 50. let a nabízí posluchačům hlubší pochopení jeho inovativního hudebního vkladu. A nyní si pustíme vaši oblíbenou.

0: Think about it on my Mike Larson.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu. Do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Trenér jihoafrického týmu Hugo Broos hodnotil remízu s Českem jako nezaslouženou a věří, že jeho družstvo ukázalo atraktivnější fotbal. Belgický kouč, kterému je 74, se vyjádřil, že fanouškům musel styl hry jeho týmu připadat lepší. Broos je přesvědčen, že jeho svěřenci stále mají šanci postoupit do dalších kol. Máte rádi fotbal? Soutěžte s námi o skvělé ceny k mistrovství světa 2024. Odpovězte správně na otázku a můžete si připsat výhru. Češky v softballu podlehli na domácí půdě Tchajvanu 1:8 a to už v páté směně. Trenér Mike Rennie může jen doufat, že s bilancí jedné výhry a 3 proher se jim ještě přiblíží šance na finále. V pátek ve 20 hodin se

0: postaví proti silné Kanadě a zápas opět uvidíte na ČT Sport Plus. Českému týmu se proti Jihoafrické republice dařil začátek zápasu, ale po 15 minutách převzali Jihoafričané otěže. Díky proměněné penaltě srovnali na konečných 1-1. Kouč Koubek hodnotil výkon pozitivně, i když kapitán Krejčí připustil, že v závěru mužstvu chyběly síly. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší...
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestředně.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Muse pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí...
4: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Andrej Babiš je už půl roku premiérem České republiky a jeho hnutí ANO má v průzkumech podporu více než 30% voličů. Podle odborníků zůstává česká společnost rozdělená do dvou táborů, což brání výrazným změnám v preferencích voličů. Situace se významně nezměnila ani po 3/4 roku od sněmovních voleb, přičemž voliči prozatím nemají důvod měnit své politické favority. Do Česka dorazila vlna horka, kde teploty ve čtvrtek překročily tropickou hranici 30 stupňů Celsia. V následujících dnech očekávejme další nárůst teplot. Lidé by měli dbát na dostatečný příjem tekutin a chránit se před přímým sluncem. Čeští fotbalisté remizovali v druhém zápase na mistrovství světa s týmem Jihoafrické republiky 1-1. Už od 6. minuty vedli, ale tým JAR vyrovnal 10 minut před koncem z penalty. Hra byla napínavá a ukázala odhodlání obou týmů až do závěrečného hvizdu. Česko čekají velmi horké dny s teplotami až kolem 35 stupňů Celsia. Kromě vysokých teplot se přidá i vlhký vzduch, což zesílí pocit dusna. Tato kombinace může způsobit zdravotní potíže především citlivějším jedincům. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Kate Hudson a Ana de Armas se chystají zazářit v novém erotickém thrilleru Palm Grove režiséra Cornela Mundruchova. Film, který napsal James Morosini, je první velkou hollywoodskou spoluprací tohoto maďarského filmaře známého svou prací na Pieces of a Woman. Výrobu podpoří Chernin Entertainment a projekt tak míří k okamžitému uvedení na trh. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené...
3: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

čerstvá krev houseové scény, producent Liam Martin, známý jako Ofaya, vydává track, který ho dostal na výsluní houseových hitparád. Tohle je klasická klubovka s názvem Soldier. Právě teď na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Trenér jihoafrického týmu Hugo Broos hodnotil remízu s Českem jako nezaslouženou a věří, že jeho družstvo ukázalo atraktivnější fotbal. Belgický kouč, kterému je 74, se vyjádřil, že fanouškům musel styl hry jeho týmu připadat lepší. Broos je přesvědčen, že jeho svěřenci stále mají šanci postoupit do dalších kol. Máte rádi fotbal? Soutěžte s námi o skvělé ceny k mistrovství světa 2020.

0: 24. Odpovězte správně na otázku a můžete si připsat výhru. Češky v softballu podlehly na domácí půdě Tchajvanu 1:8 a to už v páté směně. Trenér Mike Rennie může jen doufat, že z bilancí jedné výhry a tří proher se jim ještě přiblíží šance na finále. V pátek ve 20 hodin se postaví proti silné Kanadě a zápas opět uvidíte na ČT Sport Plus. Českému týmu se proti Jihoafrické republice dařil začátek zápasu, ale po 15 minutách převzali Jihoafričané otěže. Díky proměněné penaltě srovnali na konečných 1-1. Kouč Koubek hodnotil výkon pozitivně, i když kapitán Krejčí připustil, že v závěru mužstvu chyběly síly. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší
1: Posloucháš Sebestřed na Béčce.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.
1: Neboj se uvolnit na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Muse pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí...
4: Radio.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Andrej Babiš je už půl roku premiérem České republiky a jeho hnutí ANO má v průzkumech podporu více než 30% voličů. Podle odborníků zůstává česká společnost rozdělená do dvou táborů, což brání výrazným změnám v preferencích voličů. Situace se významně nezměnila ani po 3/4 roku od sněmovních voleb, přičemž voliči prozatím nemají důvod měnit své politické favority. Do Česka dorazila vlna horka, kde teploty ve čtvrtek překročily tropickou hranici 30 stupňů Celsia. V následujících dnech očekávejme další nárůst teplot. Lidé by měli dbát na dostatečný příjem tekutin a chránit se před přímým sluncem. Čeští fotbalisté remizovali v druhém zápase na mistrovství světa s týmem Jihoafrické republiky 1-1. Už od 6. minuty vedli, ale tým JAR vyrovnal 10 minut před koncem z penalty. Hra byla napínavá a ukázala odhodlání obou týmů až do závěrečného hvizdu. Česko čekají velmi horké dny s teplotami až kolem 35 stupňů Celsia. Kromě vysokých teplot se přidá i vlhký vzduch, což zesílí pocit dusna. Tato kombinace může způsobit zdravotní potíže především citlivějším jedincům. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Bass Up.
1: Tak ahoj, ahoj, zase vás všechny zdravím z Rádia B. Máme tady další pokračování pořadu Bass Up, 54. díl. A začneme takovou klidnou věcí. Dneska vyšlo album Mystic State, jmenuje se Treats. A hned první úvodní věc se jmenuje Untitled Soul Loop. A je to taková fakt příjemně postavená deska, určitě vyhledejte a pusťte. Vyšlo to teďko v červnu na Chikara Project. Takže při příjemný poslech na Bčku, zdraví vás DJ Rascal. That's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

Vlnkách. Tady to byl London Massive od Toma Intrabla a pojďme dál. Na labelu Step 2 Records vyšel track What You Mean. Dělal to DJ Pencil a The Cut Up Boys. A je taky pecká.

No a další věc, tady mám příjemný track, který dělal Manga Bay. Je to z jeho 4-trackovýho EPčka, vyšlo na Jose Records a track se jmenuje Red Roll. A posloucháte pořad Bass Up, který můžete slyšet buď v úterý od 8 večer nebo v pátek dopoledne od 10. Zdraví vás Raskal.

No a pokračujeme dál. Takovou pohodovou věcí je od Parlight a Xpedex tomu udělal Housebreaking Remix. Track se jmenuje Back in Session a vyšlo to na Sunshine Records, tak červnová věc. A posloucháte Radio B, pořád Bejsa.

0: I swear.
1: No a pokračujeme dál, přátelé, v pořadu Bass Up si dáme teďko českou věc a je od dvojice týpků, který si říkají Mutanti hledají východisko a nedávno jsem je slyšel naživo v Kralupech na oslavách města a hodně mě oslovili, takže pojďme na to, track se jmenuje Kolem šlehaj plameny a vyšlo to v loňském roce. Příjemný poslech.
2: Svět, který jsem znal, už není, než je. Vyhynul jak dinosaur, zmizel jak hračky.

0: musel jsem ho mít, kdo ho neměl, byl debil. Takhle jednoduchý to je, takhle jednoduchý to bylo, takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik, za jeden okamžik. Milion holek se svlíkalo uprostřed mýho pokoje.
0: Milion.
1: Šílený.
0: Milion. A dneska a teď AIčko čet, bezpilotní letouny, naváděný rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
0: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl. A virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu. I když to bude lež, tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
0: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to být.
0: Tohle je.

No a teď se trošku rozhejbeme, tady ta track je taková skočná věc a dělal to Helicopter a track se jmenuje Luke, vyšlo to taky teďko v červnu, takže čerstvá záležitost na labelu Rogue Division a pojďme do toho poslouchat.

No a týpek, který se říká Louis Pitty, vydal teďko track taky v červnu, který se jmenuje Pulse Dreams a vyšlo to na Canary Step

Records a Louis Petit si tomu udělal svůj denní mix, který je hodně příjemný. Je to taková two-stepovka, garážovka.

Tak celkem příjemná věc, co říkáte, a teď si dáme takovej svižnější breakbeat a dělal to Funky Beats, track se jmenuje Killa a Funky Beats je vlastním jménem Antonio Carraso Peña, je to Španěl, taky šikovnej a tenhle ten track mu vyšel v červnu na Triple Seven Records, Radio Bčko.

No a další věc si dáme producenta OBLQ. Track se jmenuje Kick Up a vyšlo to na dvoutrackovém EPčku taky v červnu na Life and Death Records.

No a další věcí je track od producenta, který se říká Kadela. Track se jmenuje Energy Cipher. A vydal teďko v červnu 3 tracky na svém EPčku, které vyšlo na labelu Gravitas Recordings. A je to hodně na pohodu. Takže přeju příjemný poslech, ať už posloucháte v úterý večer nebo v pátek dopoledne.

No a teď si dáme na Bčku další věc, je taková těžší do dubstepu, ale no, posuďte sami. Dělali to Virus Syndicate, tak se jmenuje Langman, a vyšlo to na Deep Dark and Dangerous, taky červnová záležitost, takže pořad Bass Up je tady pro vás. Moment.

No a navážeme podobným trackem. Producent Kaspa vydal teď novou věc a jmenuje se Let It Go. A vyšlo to na Ghostone a je to taková příjemná dubstepovka spíš klidnějšího rázu, takže se dost hodí do pořadu Bass Up.

Tak přátelé, posloucháte pořád Bassup na rádiu Bčko. Tady je DJ Rascal, dáme si teďku track od Pavaného, Jevona Ivesa a Crafty Cuts a track se jmenuje Comfort Zone. Vyšlo to na 7-trackovém LPčku a fakt parádní tracky tam jsou, pojďme.

Tak přátelé, pojďme na poslední track dnešního Bassupu. Dělal ho producent Nina. A track se jmenuje The World Is On Fire. A vyšlo to na 5-trackovým EPčku, které se jmenuje Internal Makeup. A vyšlo to na Fauxpoly teďko v červnu. No a nezbývá nic víc, než se s vámi rozloučit. Přeju vám, abyste se měli fajn a poslouchejte muziku, poslouchejte Rádio Bčko, je to rádio od lidí pro lidi, takže jsme tady stále pro vás a záznamy mýho Bassupu jsou na Soundcloudu Rádia B, takže můžete zpětně vyhledat a pustit si jakýkoliv díl. Mějte se fajn, zdraví vás Raskal, ahoj.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Andrej Babiš je už půl roku premiérem České republiky a jeho hnutí ANO má v průzkumech podporu více než 30% voličů. Podle odborníků zůstává česká společnost rozdělená do dvou táborů, což brání výrazným změnám v preferencích voličů. Situace se významně nezměnila ani po 3/4 roku od sněmovních voleb, přičemž voliči prozatím nemají důvod měnit své politické favority. Do Česka dorazila vlna horka, kde teploty ve čtvrtek překročily tropickou hranici 30 stupňů Celsia. V následujících dnech očekávejme další nárůst teplot. Lidé by měli dbát na dostatečný příjem tekutin a chránit se před přímým sluncem. Čeští fotbalisté remizovali v druhém zápase na mistrovství světa s týmem Jihoafrické republiky 1-1. Už od 6. minuty vedli, ale tým JAR vyrovnal 10 minut před koncem z penalty. Hra byla napínavá a ukázala odhodlání obou týmů až do závěrečného hvizdu. Česko čekají velmi horké dny s teplotami až kolem 35 stupňů Celsia. Kromě vysokých teplot se přidá i vlhký vzduch, což zesílí pocit dusna. Tato kombinace může způsobit zdravotní potíže především citlivějším jedincům. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Neboj se uvolnit. Na rádiu.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Miles Davis, legendární trumpetista a jeden z nejvlivnějších jazzových umělců, slaví své století s novým boxsetem, vydaným pod značkou Prestige Records. Kolekce Miles 56 zachycuje jeho spolupráci s Hvězdným kvintetem, která brilantně spojuje minulost a budoucnost jazzu. Tento set představuje vrchol Davisovy tvorby z 50. let a nabízí posluchačům hlubší pochopení jeho inovativního hudebního vkladu. A nyní si pustme vaši obnovu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Trenér jihoafrického týmu Hugo Broos hodnotil remízu s Českem jako nezaslouženou a věří, že jeho družstvo ukázalo atraktivnější fotbal. Belgický kouč, kterému je 74, se vyjádřil, že fanouškům musel styl hry jeho týmu připadat lepší. Broos je přesvědčen, že jeho svěřenci stále mají šanci postoupit do dalších kol. Máte rádi fotbal? Soutěžte s námi o skvělé ceny k mistrovství světa 2024. Odpovězte správně na otázku a můžete si připsat výhru. Češky v softballu podlehly na domácí půdě Tchajvanu 1:8, a to už v páté směně. Trenér Mike Rennie může jen doufat, že z bilancí jedné výhry a tří proher se jim ještě přiblíží šance na finále. V pátek ve 20 hodin se postaví proti silné Kanadě a zápas opět uvidíte na ČT Sport Plus. Českému týmu se proti Jihoafrické republice dařil začátek zápasu, ale po 15 minutách převzali Jihoafričané otěže. Díky proměněné penaltě srovnali na konečných 1-1. Kouč Koubek hodnotil výkon pozitivně, i když kapitán Krejčí připustil, že v závěru mužstvu chyběly síly. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší...
4: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestřed.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Na Zešište v Bašce na Frýdecko-Místecku propukla napjatá situace, kdy rodiče volají po odvolání ředitelky Dagmar Tobolové, která je obviňována z totalitního přístupu. Kauza započala, když loni v srpnu ředitelka dala žákovi dvě facky a nyní vyvolává nespokojenost s vedením školy. Od ledna této situace vyvolává v obci rostoucí nechuť a diskuze o způsobu, jakým je škola vedena. Na zámku v Bílovci je k vidění unikátní expozice, která představuje faksimile všech 4 korun Karla IV. A 5. korunu svatoštěpánskou jeho syna, Zikmunda Lucemburského. Výstava nese název Koruny Karla IV. A nabízí jedinečný zážitek, i když nejde o originály, ale o kopie v hodnotě milionů korun. Tyto historické poklady jsou vystaveny na zámku na Novojičínsku a návštěvníkům přinášejí pohled do minulosti korunovací nejslavnějšího českého krále. Premiér Andrej Babiš vyjádřil nespokojenost s bytovou kauzou Ondřeje Prokopa a žádá její vysvětlení. Prokop tvrdí, že všechny byty nabyl legálně, pouze účetní je nezahrnul do přiznání. Tato situace se diskutovala v pátek před summitem EU, zatímco Prokop pořádal tiskovou konferenci. V Pardubicích se v noci pokusil 23-letý muž přeplavat řeku Labe poblíž parku Na Špici, avšak začal tonout. Na místo dorazili potápěči, aby prohledali řeku pod hladinou. Incident se odehrál v noci ze čtvrtka na pátek v týdnu na konci září 2022. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Já jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

kolíše na červených vlnách. Pár slon oblačno nad levisí, nepohol som sa z města, ale už som daleko, už tu nie som, dal som si

Mind your belief. It's a total change.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Na Zešište v Bašce na Frýdecko-Místecku propukla napjatá situace, kdy rodiče volají po odvolání ředitelky Dagmar Tobolové, která je obviňována z totalitního přístupu. Kauza započala, když loni v srpnu ředitelka dala žákovi dvě facky a nyní vyvolává nespokojenost s vedením školy. Od ledna této situace vyvolává v obci rostoucí nechuť a diskuze o způsobu, jakým je škola vedena. Na zámku v Bílovci je k vidění unikátní expozice, která představuje faksimile všech 4 korun Karla IV. A 5. korunu svatoštěpánskou jeho syna, Zikmunda Lucemburského. Výstava nese název Koruny Karla IV. A nabízí jedinečný zážitek, i když nejde o originály, ale o kopie v hodnotě milionů korun. Tyto historické poklady jsou vystaveny na zámku na Novojičínsku a návštěvníkům přinášejí pohled do minulosti korunovací nejslavnějšího českého krále. Premiér Andrej Babiš vyjádřil nespokojenost s bytovou kauzou Ondřeje Prokopa a žádá její vysvětlení. Prokop tvrdí, že všechny byty nabyl legálně, pouze účetní je nezahrnul do přiznání. Tato situace se diskutovala v pátek před summitem EU, zatímco Prokop pořádal tiskovou konferenci. V Pardubicích se v noci pokusil 23-letý muž přeplavat řeku Labe poblíž parku Na Špici, avšak začal tonout. Na místo dorazili potápěči, aby prohledali řeku pod hladinou. Incident se odehrál v noci ze čtvrtka na pátek v týdnu na konci září 2022. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu. One for the trouble, two for the time. One for the trouble, two for the time.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Ola, ola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko a momentálně hlavně fanoušky rapové muziky. Od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a jste připravený užít si tuhle rapovou jízdu společně se mnou. Dneska nás opět čeká výlet do podzemí světového hip-hopu. Dáme si New York, Philadelphia, Londýn, Švédsko nebo třeba i Kanadu. Slyšíme legendy, jako je Nas, AZ, Talib Kweli, nebo třeba promo, ale dáme si taky mladý pušky, který držejí undergroundovou kulturu stále při životě i v roce 2026. A začneme hnedka pěkně z Ostra. Čeká nás filadelfský bojovník Reef the Lost Coast, který za Mikem umí vždy vzít za to. Společně s ním taky Sharon Don a jejich věc s názvem Wanna Know. Takže pojďme na to, tohle je Boom Bap na Rádiu B a právě začínáme. Vám přeju příjemný poslech.

Posloucháš Boombap na Rádiu Bčko a tohle byla dnešní rozjížděčka Sharon Dawn a Reef the Lost Coast, track One and Oh. No a my se přesouváme do Baltimoru za Floatkem, který se jmenuje Jay Royal. No a u tohle borce, když zavřete oči, tak můžete mít pocit, že se vracíte někam do roku 95. Jay Royal totiž drží odkaz zlaté éry tak věrně, že jeho tracky zní jako nahrávky z času Gangstar nebo Mobb Deep. V době, kdy často rap míří jinám, je fajn slyšet někoho, kdo pořád miluje praskání vinylů a špinavý bubny. No a to přesně si dáme jeho novou věc s názvem Weapons Found in the Study. Je to perfektní pecka, posuďte sami.

Tak jo, bando, tohle to byl J-Royal, zastávka v Baltimoru, no a my si dáme teď za trochu klasiky, dáme si polovinu MOP a tím je Billy Dance, vydal nový album s názvem The Answer, vyšlo 24. dubna, najdeme tam spoustu skvělých tracků, no a já jsem vybral ten s názvem Hope, kde se na featu taky objeví Two Bassy, no a taky Mr. Slow Flow, kterým je samozřejmě Evidence, pojďme na to, tahle pecka rozhodně v boom bapu

Ladíš Rádio Bčko a pořad Boombap, no a my se přesouváme z Ameriky trochu severněji, a to do Kanady. Čeká nás Neck the Ripper, který je důkazem toho, že hip-hop není vždy o velkých labelech a milionových smlouvách. On si vyšlapal svoji cestu opravdu poctivě a sám, dá se říct, stojí za ním velká fanouškovská základna. No a dáme si jeho novější věc, která vyšla na albu DJ Crypta, který je vlastně producent a DJ bandy Snow Goons. Ta věc se jmenuje Pull Up a rozhodně je to velká petelice, kterou si dáváme právě teď v Boom Bapu na Rádiu B.

Tak já musím říct, že dnešní výběr mě teda zatím mega baví, takže doufám, že si to užíváte stejně jako já. A my pojďme na další pecku bez velkého okecávání. Stylistic Murder, Cam One, Will House a Tora je neskutečná morda s názvem Break Off. Vyšlo to v lednu letošního roku a je to hrozná nálož, boom bap jako prase, tak pojďme na to.

0: Tak jo, bando, další kolo si dneska v Boombapu pustíme, bude AZ, který pro nás v květnu připravil třetí pokračování jeho alba s názvem Do or Die. No a já musím tohle album rozhodně doporučit. Dáme si věc s názvem Surprise, kde se na majku objevil samozřejmě jeden z jeho největších parťáků, s kterým už spolupracuje spousty a spousty let, a tím je nás o beat se postarali Mike and Case, který produkovali většinu toho alba, a musím říct, že to je velká pohodička, takže pojďme to trochu vyklidnit. Boombap na Bčku pokračuje.
1: Let's get to it. You know what it is.

Flat slick rind. Stále ladíš Bubeb na Rádiu Bčko, no a my se přesouváme na chvilku do Británie. Čeká nás týpek, který je součástí labelu High Focus Records, a tím je Ono Capono. Zároveň s ním taky buchetka dnešního boombepu, kterou je Junset, jejich společná věc s názvem Karma Lot. Je to takový docela psychadeličtější rap, ale musím říct, že mě to dost baví, takže pojďme na to, dáme si trochu psychadeliky v dnešním boombepu.

No a po trošce tý psychedeliky si dáme taky rubriku Česká slovenská pecka v Bumbepu. Dneska to propojíme, dáme si Česko-Slovensko dohromady. Čeká nás track DJ Viče a Čistichová z alba Time Is Now, který Vič produkoval v roce 2004 a musím říct, že to je prostě nestárnoucí klasika, kde si byl schopný pozvat světový jména už tu dobu a je to prostě hrozná pecka, kterou si vždycky rád pustím. Doufám, že to máte stejně. Pojďme na to. Česká, slovenská pecka v Bumbepu, DJ Vič, Čistichov, Bydlák, Rap, já. Yeah.

Ko a nám dohrála rubrika Česká slovenská pecka, tentokrát to byl DJ Vič a Čistichov, takže jsem to pěkně nakombinoval, skladba Vidlá, Krepia a bylo to z alba Time Is Now, který je už 22 let starý, což je jako nesmysl, nechápu, ale musím říct, že to nikdy neomrzí tohlensto. No a my se přesouváme na další věc a to bude track Twin Sinners, kterou má na svědomí Intel, což je vlastně syn Yugada z Wu-Tang Clan a Intel je vlastně součást bandy, která si říká Second Generation Wu, což tvoří tři potomci Wu-Tang Clan a na téhle skladbě je teda sám, co se týče té bandy Second Generation Wu, ale na majku s ním se objeví Nuclear Flare, který s nima taky úzce spolupracuje a o beat téhle skladby se postaral Kyo Itachi, který má teda dost podobný styl jako RZA, takže mezi tuhle bandičku docela dost dobře zapadá. Pojďme si to poslechnout, track Twin Sinners, Boom Bapu na Bčku.

0: vous français.
1: No tak jo, přátelé, já koukám, že jsme za polovinou dnešního dílu, už docela dost teda za polovinou, takže já nesmím zapomenout na rubriku Album, která prostě nesmí chybět. A dneska s ní zavítáme do Švédska, vlastně stejně jako minule, protože minule to byl Prop Dylan, ale tentokrát si dáme větší legendu téhle země a to je Promo, člen kapely Loop Troop Rockers, můj velice oblíbený MC a velký sympaťák, který na stage umí rozdávat neskutečnou radost. Dáme si jeho solový album s názvem Government Music, jako vždy dva tracky, první z nich bude Big in Japan a druhý si dáme Positive and Negative. A ještě bych chtěl zmínit, že Loop Troop Rockers taky vystoupí na obnoveném festivalu Hip Hop Camp, který vlastně se koná zase po 6 letech, tentokrát to bude trošku jinde než v Hradci, bude to v areálu Kosmo v Plasech u Plzně a proběhne to 21. a 22. srpna. Loop Troop vystupují v pátek 21., takže určitě doražte. Já nebudu zmiňovat všechny ty jména, který vystoupí, to si dáme až někdy jindy, až budeme trošku blíž tomuhle datumu. Teďko Promo a rubrika Album. Pojďme na to.

To the classic. Ladíš Rádio Bčko a pořad Boom Bap nám dohrála rubrika Album promo a jeho skvělá placka Government Music a my se přesouváme na poslední rubriku dnešního Boom Bapu a to je Classic, jak jste poznali podle úvodní znělky. Tentokrát to bude Talib Kweli, věc, která není zas takovej old school, ale už je to dost starý, aby to bylo v naší rubrice Classic. Je to z roku 2002, takže skoro čtvrt století a to už si zaslouží bejt v téhle rubrice, podle mě. Skladba Get By, Talib Kweli a za chvilku se loučíme, přátelé. Pojďme na to, užívejte poslední chvíle dnešního Boom Bapu.

No, tak je to zase tady. Dostali jsme se na konec dnešního dílu. Uteklo to zase neskutečně rychle. A já bych vám chtěl samozřejmě všem poděkovat za poslech a vaši přízeň. Já doufám, že jste si dnešní výběr a selekci, kterou jsem pro vás vybral, užili, že vás to bavilo. Já jsem si to užil mega, takže doufám, že i vy. Díky za vaši podporu a za vaši zpětnou vazbu, to si moc vážím, bez toho by to nešlo a díky tomu to dělám, protože naše rádio vlastně nejde na ničem jiným, než na tom, že nás podporujete aspoň vaší zpětnou vazbou, takže díky ještě jednou, je to pro nás čest, že stále držíte s náma a ještě jednou velký díky. Samozřejmě nakonec nebudou chybět Wu-Tang, ale já bych ještě předtím chtěl zmínit jednu skvělou akci, která se koná už příští víkend a to je Mystic Skate Cup, kde v sobotu 27. vystoupí Dilated Peoples legendy LA, který dorazí po 11 letech opět do České republiky a neváhejte, doražte, protože to bude stát za to. Doufám, že se tam spolu uvidíme a společně si užijeme tuhle skvělou party. Bude to prostě mejdan jako hovado. No a my se slyšíme zase příště v dalším díle pořadu Bumpe. Teďko už nesmí chybět Wu-Tang, tentokrát Cappadona a jeho track Milk the Cow. Mějte se krásně, přátelé, užívejte léta, dávejte na sebe pozor. Ciao.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na Lounsku byly vyhlášeny první zákazy odběru vody kvůli suchu, které trápí potoky jako Chomutovka, Hasina nebo Mělecký. Vodoprávní úřad reagoval na podnět od povodí Ohře. Tento zákaz, platný od 10. června a platící až do odvolání, je v Česku prvním v letošním roce 2024. Česká televize informovala, že pondělní výstražná stávka zaměstnanců, kteří nesouhlasí se změnou financování médií veřejné služby, přinese minutové zpoždění některých pořadů, včetně zpravodajství. Obsah na webových stránkách a sociálních sítích bude zkrácený. Stávka byla oznámena v pátek, což zdůrazňuje aktuální nespokojenost zaměstnanců. Vztah mezi seniorským párem z Ostravska skončil dramaticky, když 75-letý muž zapálil auto své bývalé partnerky. Incident se odehrál po napětí, které vyústilo v krádež a následné podpálení vozu. Rozchod nezvládl a rozhodl se pomstít extrémním způsobem, což vyvolalo vlnu pobouření v místní komunitě. Na Zeše v Bašce na Frýdecko-Místecku propukla napjatá situace, kdy rodiče volají po odvolání ředitelky Dagmar Tobolové, která je obviňována z totalitního přístupu. Kauza započala, když loni v srpnu ředitelka dala žákovi dvě facky a nyní vyvolává nespokojenost s vedením školy. Od ledna této situace vyvolává v obci rostoucí nechuť a diskuze o způsobu, jakým je škola vedena. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Čeští fanoušci softballu si mohou dát pauzu od napjatého fandění, jelikož české softbalistky již nebudou zasahovat do bojů o postup na světový šampionát, který se uskuteční příští rok. Rozhodl o tom jednoznačný výsledek Itálie, která

0: Skóre skončilo 113-112. Will Clyburn se stává barcelonským hrdinou, když neváhá, a trojkou posílá zápas do nadstavení. Fanoušci katalánců mohou litovat absence kapitána Tomáše Satoranského, ale Jan Veselý se postaral o to, aby měli důvod k oslavám. Christian Hegyi, 23-letý talentovaný brankář z Maďarska, se připojil k týmu Sparty po angažmá v West Hamu. V minulosti chytal také za MTK Budapešť, kde se stal klíčovým hráčem. Zápasy v 2024 jistě přinesou zajímavé okamžiky. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší...
1: Naše Big Beatové srdce na rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Zprávy na rádiu B. Na Lounsku byly vyhlášeny první zákazy odběru vody kvůli suchu, které trápí potoky jako Chomutovka, Hasina nebo Mělecký. Vodoprávní úřad reagoval na podnět od povodí Ohře. Tento zákaz, platný od 10. června a platící až do odvolání, je v Česku prvním v letošním roce 2024. Česká televize informovala, že pondělní výstražná stávka zaměstnanců, kteří nesouhlasí se změnou financování médií veřejné služby, přinese minutové zpoždění některých pořadů, včetně zpravodajství. Obsah na webových stránkách a sociálních sítích bude zkrácený. Stávka byla oznámena v pátek, což zdůrazňuje aktuální nespokojenost zaměstnanců. Vztah mezi seniorským párem z Ostravska skončil dramaticky, když 75-letý muž zapálil auto své bývalé partnerky. Incident se odehrál po napětí, které vyústilo v krádež a následné podpálení vozu. Rozchod nezvládl a rozhodl se pomstít extrémním způsobem, což vyvolalo vlnu pobouření v místní komunitě. Na Zeše v Bašce na Frýdecko-Místecku propukla napjatá situace, kdy rodiče volají po odvolání ředitelky Dagmar Tobolové, která je obviňována z totalitního přístupu. Kauza započala, když loni v srpnu ředitelka dala žákovi dvě facky a nyní vyvolává nespokojenost s vedením školy. Od ledna této situace vyvolává v obci rostoucí nechuť a diskuze o způsobu, jakým je škola vedena. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.

0: Radio B.
1: Občas políbím jarmilku, občas si umyju pejzy, občas si sundám jarmulku a ptám se, pane bože, kde jsi. Občas si zrobím dvě, tři micve a koukám, jak hochům z mikve lezou tykve. Ale tudlavá jsem koupil nový telefon, co sám říká pan Salomon a má v synagoze xylofon. Děkuji. Jak jde Žido troubíček, ale gheto, gheto, děkuju za voptání. Občas mě zlobí pan Bíček.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Miles Davis, legendární trumpetista a jeden z nejvlivnějších jazzových umělců, slaví své století s novým boxsetem, vydaným pod značkou Prestige Records. Kolekce Miles 56 zachycuje jeho spolupráci s Hvězdným kvintetem, která brilantně spojuje minulost a budoucnost jazzu. Tento set představuje vrchol Davisovy tvorby z 50. let a nabízí posluchačům hlubší pochopení jeho inovativního hudebního vkladu. A nyní si pustíme vaši
2: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Radio B.
1: Yo. D Green, demo us. Link up, split profits, high res. Yo.

0: Yeah. Shouts to D Green, Demo Russ, Great Crusaders.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jakož české softbalistky již nebudou zasahovat do bojů o postup na světový šampionát, který se uskuteční příští rok. Rozhodl o tom jednoznačný výsledek Itálie, která zvítězila nad Kubánkami 10-0. Tato prohra definitivně určila, že české reprezentantky obsadí 5. místo a nezúčastní se víkendových bojů o postup. Filip Salač, jediný český jezdec v mistrovství světa, si na domácí velké ceně v Brně zajistil 2. místo v úvodním tréninku Moto2. Nestačil jen na Manuela Gonzáleze ze Španělska, který ho předstihl o 136 tisíc sekundy. Nadšení publika je hmatatelné a zdá se, že letošní velká cena přinese pořádnou dávku emocí a napětí. Basketbalisté Barcelony vstoupili do finálové série španělské ligy dramatickým vítězstvím nad Valencií po prodloužení. Skóre skončilo 113-112. Will Clyburn se stává barcelonským hrdinou, když neváhá, a trojkou posílá zápas do nadstavení. Fanoušci katalánců mohou litovat absence kapitána Tomáše Satoranského, ale Jan Veselý se postaral o to, aby měli důvod k oslavám. Christian Hegyi, 23-letý talentovaný brankář z Maďarska, se připojil k týmu Sparty po angažmá v West Hamu. V minulosti chytal také za MTK Budapešť, kde se stal klíčovým hráčem. Zápasy v 2024 jistě přinesou zajímavé okamžiky. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší...
1: Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí
4: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

To nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Na Lounsku byly vyhlášeny první zákazy odběru vody kvůli suchu, které trápí potoky jako Chomutovka, Hasina nebo Mělecký. Vodoprávní úřad reagoval na podnět od Povodí Ohře. Tento zákaz, platný od 10. června a platící až do odvolání, je v Česku prvním v letošním roce 2024. Česká televize informovala, že pondělní výstražná stávka zaměstnanců, kteří nesouhlasí se změnou financování médií veřejné služby, přinese minutové zpoždění některých pořadů, včetně zpravodajství. Obsah na webových stránkách a sociálních sítích bude zkrácený. Stávka byla oznámena v pátek, což zdůrazňuje aktuální nespokojenost zaměstnanců. Vztah mezi seniorským párem z Ostravska skončil dramaticky, když 75-letý muž zapálil auto své bývalé partnerky. Incident se odehrál po napětí, které vyústilo v krádež a následné podpálení vozu. Rozchod nezvládl a rozhodl se pomstít extrémním způsobem, což vyvolalo vlnu pobouření v místní komunitě. Na Zeše v Bašce na Frýdecko-Místecku propukla napjatá situace, kdy rodiče volají po odvolání ředitelky Dagmar Tobolové, která je obviňována z totalitního přístupu. Kauza započala, když loni v srpnu ředitelka dala žákovi dvě facky a nyní vyvolává nespokojenost s vedením školy. Od ledna této situace vyvolává v obci rostoucí nechuť a diskuze o způsobu, jakým je škola vedena. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Kate Hudson a Ana de Armas se chystají zazářit v novém erotickém thrilleru Palm Grove režiséra Cornela Mundruchova. Film, který napsal James Morosini, je první velkou hollywoodskou spoluprací tohoto maďarského filmaře známého svou prací na Pieces of a Woman. Výrobu podpoří Chernin Entertainment a projekt tak míří k okamžitému uvedení na trh. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší
3: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Čeští fanoušci softballu si mohou dát pauzu od napjatého fandění, jelikož české softbalistky již nebudou zasahovat do bojů o postup na světový šampionát, který se uskuteční příští rok. Rozhodl o tom jednoznačný výsledek Itálie, která zvítězila nad Kubánkami 10:0. Tato prohra definitivně určila, že české reprezentantky obsadí 5. místo a nezúčastní se víkendových bojů o postup. Filip Salač, jediný český jezdec v mistrovství světa, si na domácí velké ceně v Brně zajistil 2. místo v úvodním tréninku Moto2. Nestačil jen na Manuela Gonzáleze ze Španělska, který ho předstihl o 136 tisíc sekundy. Nadšení publika je předstihl o 136 tisíc sekundy. Nadšení publika je hmatatelné a zdá se, že letošní velká cena přinese pořádnou dávku

23-letý talentovaný brankář z Maďarska se připojil k týmu Sparty po angažmá v West Hamu. V minulosti chytal také za MTK Budapešť, kde se stal klíčovým hráčem. Zápasy v 2024 jistě přinesou zajímavé okamžiky. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

Fuck.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

teď se držte. Je tu warm-up na Bčku.

0: Liquid Waves.
1: Ahoj, já jsem Dan. A tohle je můj set pro Radio B. Snad neurazíš.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Hit paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Čau, zdraví vás Mikim. A teď uslyšíte můj set pro pořad exkluziv na Rádiu.

Ahoj, ahoj, jsem Antonín Padrta a vítám tě při poslechu 27. dílu pořadu Houpando Grande. Jako vždy mám pro tebe nachystanou parádní houzovou nadílku, tak se připrav a pojď si to se mnou poslechnout.

Call me super hot.

tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu taky je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím na zdárek.

du Sol in der Blume. A samozřejmě zrychlíme. Páč, to dá rozum.

0: na rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na

Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Beatyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhé době s Alíkem, s Fastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

A zdravím Bianku, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku. A poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

Tuhle pecku si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Berčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, jsem se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

Boží, nouznej, brácho. Brácho, kámo, ségra. Manuwe, Purple Dream.

známe? Znáte lidičky Mode Step? Dubstepový projekt. Vím, že Litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step tuze rád.

A jedeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Berču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo. Už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Nabicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. I když Police, možná Roman

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás.

anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? A jde do toho, myšmaše.

Prop Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

jak to menik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

0: ještě stále nás to baví.
1: Posloucháš pořád Myšmaš? Trošku na divoko zas.

taky boží věc. Každopádně v pátek počítejte. Grapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba fackovala, kdybych nezahrál. 4. února v Roxy a nejen tam, nicméně v Roxy bude i moje maličkost. Takže budu rád.

jsme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do Etheru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník Šopa rád.

0: A takhle nějak to bude vypadat v páteček. A nejen, i rovný bítky tam budou. Každopádně zase ve čtvrtek.
1: Je půlnoc na rádiu B.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Thinking about going to the gym. Yes.

0: Teď pojďme trochu zrychlit. Začíná Dunnable Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drum and bassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouhohrající album True Colors, které nastavilo laťku drum and bassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum and bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum and bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.